0: vysoký cholesterol, ale o tom ta prevence taky jenom není.
1: Mm.
0: Já si myslím, už dneska se to už hejbe podle mě tím správným směrem, že dobře, vemou ti krev, ale ještě taky ti udělají ultrazvuk zadarmo na tu břišní aortu. Po

pánové, dovolte, abych vás přivítal zde v našich českokrumlovských klášterech, které už mají za sebou rok a půl činnosti a jsme rádi, že do kláštera si hledají cestu

0: Já jsem tady v Kromlově, no.
1: Vstřícný krok krumlovské radnice vůči občanům v podobě participativního rozpočtu.

0: Věc je psychosomatické,
1: No,
0: když je
1: ano,
0: člověk
1: hodně.
0: dobře nastavený, tak s tou nemocí
1: Že ti lidi
0: vybojuje.
1: u tom Vinohradu se nadřou.
0: No
1: To není, to není
0: sakra.
1: nic, ve, nic to.
0: Náš kamarád Staňa Mádl taky tady byl jako hostem a my tam vždycky přijedeme a on už je, já vždycky říkám, ty svině, ty jsi opálenější než my, když jedeme na

viděli, jenomže z tvý strany je to jednodušší, nebo z mý strany, protože já si o tobě najdu vždycky cokoliv a vím. A hlavně vidím, že jsi konzistentní, že jsi věrný svým ideálům, myšlenkám a vlastně přes 30 let ve Vinohradském divadle.

kostelíku sloužící též jako náhrobek. V 19. století bylo přistavěno nové schodiště na kůr a kůr byl celkově rozšířen. Kostel dostal komplet

0: spolupracovat i s nějakými muzikanty z Ostravy tady na jihu Super. Čech na podzim, takže někdy rád, nashledanou.
1: Tak já se budu těšit a už Díky. Se teď těším na ty výpečky, co mám tam za rohem. Mějte se krásně.
0: Díky.
1: Zdravím tady všechny.

0: jen tak něco, to člověk něco musí umět, něco musí zvládnout. A pak se stane primářem.
1: Jakmile jsi na vrcholu nějaké pyramidy, tak

0: Jak jste přežili sněžení po ránu tady se stánkem?
1: No, byla to kalamita, no. Jako sněžilo, pršelo a hlavně všude